0: believes in him.
1: Radio Ptůj.
2: Největší úspěšnice. Vseh časov. Nastane.